Silent Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum and bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
2: I keep from going under. Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se, zařve a. Kytarista na Ečko, prakamaráda strategicky pověsí, jak

Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou, zůstává v srdcích mnoha lidí. S rostoucí mocí sociálních sítí se význam osobního setkání v divadle stává ještě důležitějším, tvrdí herec, moderátor a šéf divadla Umgeld Milan Hein, který oslavuje své jubileum. Divadlo nabízí unikátní zážitek, který žádná digitální platforma nenahradí. Přání Miloše Kopeckého se po 30 letech plní s nádechem nostalgie a úcty k tradičnímu umění. Zpěvačka Bebe Rexha v rozhovoru pro televizi Očko zdůraznila význam autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Lovestream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na rádiu BM.

0: Neboj se uvolnit na Rádiu B.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě. Everything happens for a reason.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: too often. Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou,

0: autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Lovestream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu BM.
1: Hoď se do klidu s rádiem.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě. Rádio

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Think about it on my Mike Larson.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
3: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Americká formace Four Knox Five přichází se singlem Inside. Na této skladbě spolupracovali s rapperem říkající si Asheru. Kvalitu této skladby posuďte sami. Sloucháte Sebestřed na Bčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder
1: how I keep from going under. Poslouchá rovný výtek na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B. Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou, zůstává v srdcích mnoha lidí. S rostoucí mocí sociálních sítí se význam osobního setkání v divadle stává ještě důležitějším, tvrdí herec, moderátor a šéf divadla Umgeld Milan Hein, který oslavuje své jubileum. Divadlo nabízí unikátní zážitek, který žádná digitální platforma nenahradí. Přání Miloše Kopeckého se po 30 letech plní s nádechem nostalgie a úcty k tradičnímu umění. Zpěvačka Bebe Rexha v rozhovoru pro televizi Očko zdůraznila význam autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Love Stream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz

0: být na Bčku. To může.
1: Very nice.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz with restless whispers and cheese.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou, zůstává v srdcích mnoha lidí. S rostoucí mocí sociálních sítí se význam osobního setkání v divadle stává ještě důležitějším, tvrdí herec, moderátor a šéf divadla Umgeld Milan Hein, který oslavuje své jubileum. Divadlo nabízí unikátní zážitek, který žádná digitální platforma nenahradí. Přání Miloše Kopeckého se po 30 letech plní s nádechem nostalgie a úcty k tradičnímu umění. Zpěvačka Bebe Rexha v rozhovoru pro televizi Očko zdůraznila význam autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Love Stream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Australská skupina King Gizzard and the Lizard Wizard ve svém albu Alien Metal experimentuje s elektronikou, vytvářejíc odvážný opus, který lze chápat jako varovné podobenství o technologické apokalypse. Kapela, známá svou produktivitou, vydává tento projekt pod labelem KGLV, kde brilantně zachycuje temné hloubky moderního světa. Posluchač je vtahován do nového zvuku, který mísí psychedelické a elektronické prvky, což demonstruje kapelovu neustálou schopnost inovovat. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou, zůstává v srdcích mnoha lidí. S rostoucí mocí sociálních sítí se význam osobního setkání v divadle stává ještě důležitějším, tvrdí herec, moderátor a šéf divadla Umgeld Milan Hein, který oslavuje své jubileum. Divadlo nabízí unikátní zážitek, který žádná digitální platforma nenahradí. Přání Miloše Kopeckého se po 30 letech plní s nádechem nostalgie a úcty k tradičnímu umění. Zpěvačka Bebe Rexha v rozhovoru pro televizi Očko zdůraznila význam autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Love Stream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Makovsky měl svou vizi, když navrhl limitovanou sérii o zapomenuté vraždě téměř zapomenutého prezidenta Spojených států, James A. Garfielda, kterého hrál Michael Shannon. S jeho nápadem ale producenti David Benioff a D.B. Weiss nesouhlasili, až se jim nakonec podařilo projekt prosadit. Díky tomu vznikl fascinující příběh o Garfieldovi a jeho posedlém vrahovi Charlesi J. Gitouovi, kterého stvárnil Matthew McFadden. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Pohodička.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hudební skladatel Karel Svoboda je považován za jednoho z největších tvůrců hitů české pop music. Jeho kariéra byla ovšem poznamenána osobními tragédiemi, jako byla smrt malé dcery Kláry. Svobodova hudba, inspirovaná italskou školou, zůstává v srdcích mnoha lidí. S rostoucí mocí sociálních sítí se význam osobního setkání v divadle stává ještě důležitějším, tvrdí herec, moderátor a šéf divadla Umgeld Milan Hein, který oslavuje své jubileum. Divadlo nabízí unikátní zážitek, který žádná digitální platforma nenahradí. Přání Miloše Kopeckého se po 30 letech plní s nádechem nostalgie a úcty k tradičnímu umění. Zpěvačka Bebe Rexha v rozhovoru pro televizi Očko zdůraznila význam autenticity a věrnosti sobě sama, když vystupovala na slovenském festivalu Love Stream. Bebe říká, že je důležité si stát za tím, kým je, a to i v náročném hudebním průmyslu. Přestože může narazit na kritiku, její hlavní hodnotou je zůstat obyčejnou dívkou, která se chová, jak chce ona sama. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu Bem.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta a mám pro tebe 30. díl pořadu Houpando Grande, takže jestli si chceš se mnou užít tuhle parádní houzovou nadílku, připrav se a jdeme na to.

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew J. a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, zde zahrali zo slovy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hočky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se překopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box.

říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harleyho a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prostě kdo jiný než Dave Lee, neboli Joey Negro.

a vášniví posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Tak jak jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk Dead a teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Quiero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin' od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vykutnejme si to sluníčko.

přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo, ono to bude ze záznamu, ale tady to je naživo, z Mejdanu Soslovy a já si teďka dám taky chvilku. Tak poslouchejte stále Rádio B.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem, ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. No a tohle to je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu D-Box na Rádiu B.

chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu. Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá lípovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči. A myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu. Takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a tohle je náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times a vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přiložil do ohně, tohle je NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio B a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J. Právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhý době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna. A je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, nevadí. Tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: tenhle týpek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Týpek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych to jenom řekl, pardon, musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox. Stále.

0: No jak už to v našem pořadu často bývá, tak nás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vella, takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu a celkově okolí Midlands. A tahle ta věc se nazývá Supa Dupa.
1: Jo, jo, já bych chtěl pozdravit Animista, kterýho jsme chtěli letos pozvat do Samuel, ale bohužel nám to nevyšlo, tak doufám, že nám to vyjde příští týden, příští rok, jsem chtěl říct. Každopádně je to skvělá věc.

je dead stará. Animist, Supa Dupa, Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

No a vy stále pořád posloucháte pořád D-Block 44. díl a je s vámi Andrew J. a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Yonik a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích. Je to taková příjemná záležitost. Tak se mějte, přátelé, krásně a do dalšího D-Boxu se na vás budu těšit a mějte se fajn.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbeasový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbeasu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bart a zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drumbassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drumbassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drumbassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
3: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.